tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe. Tvůj dotek rezonuje.

places, places, doors.

Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info. Express. Music first.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Music. First. Express FM.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

Zní to jako Groove Armáda, ale není to Groove Armáda. Jedná se o za pár dní 36-letého Skota, který se říká Barry Carl Swim. A ta inspirace Groove Armádou je ale úplně jasná. Return to Bebo, tak se jmenuje track, který kombinuje parádní garáž a house a disco. A vy ho posloucháte? Doposlechli jste na Express FM, odkud vás v tuhle chvíli, což je 4 minuty po 10. hodině. Zdraví ostatně jako každý víkend, skoro každý víkend. Radek, krásnou neděli, Arctic Monkey.

0: Black Prada Dress. O tom zpívá Lee Goulding, tedy o šatech, které vás vyjdou na jednu českou průměrnou výplatu zhruba. Lee Goulding se dala dohromady, vrátila se a 4. září letošního roku vydá na Polydor Records svoji už 6. řadovku, která se bude jmenovat I Know Too Much. Za pár minut, za pár chvil Red Hot Chili Peppers, Go Robot a také Calvin Harris, Feel So Close.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Express. Music first. Express FM. Tohle je Express FM. That's what you're coming

Chili Peppers, Go Robot na Expressu, 21 minut po 10. hodině dopolední. Pokud jste se včera nestihli vykoupat, tak jste pravděpodobně propásli jednu z posledních příležitostí, přinejmenším na poslední týden, protože už ty dnešní teploty nám naznačujou, co se bude příštích 7 dní zhruba dít. Dneska maxima do 28 stupňů Celsia, ale opravdu jenom na vybraných místech. Obloha bude zatažená, a to, jak říkám, až do neděle. Příští neděle, a to tam máme ještě nějaký celkem zásadní procenta možnosti deště. Takže je na snadě se dneska vyvarovat návštěvy jakýchkoliv outdoorových akcí, ale můžete pěkně doma slavit třeba Mezinárodní den brátwurstu. Pokud jste nikdy tuhle tu tradiční německou pochoutku, která je k mání i v Londýně na Charing Cross, mimochodem Hermann Zijerman konkrétně, nejedli, no tak můžu vřele doporučit. Pokud jste zainteresováni do vyprávění vtipů, tak i dnešní den můžete oslavit tímto způsobem. Dnešek, tedy 16. srpen, připadá, nebo na dnešek připadá, kromě brátwurstu, taky Mezinárodní den vyprávění vtipů. No a teď je něco úplně z jiného soudku, konkrétně z toho nejlahodnějšího, který nosí třeba Bernardíni. Tak dnešní den je Mezinárodní dnem rumu, ale rumu s velkým R, ne tý bramborový odnože, která se vyrábí v zemích českých. Teď se pojďme podívat za sluníčkem prostřednictvím letos 50 let starého megahitu. Tohle je Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine na Express FM. Krásný poslech.

Teď si dáme střed dvou generací žen za mikrofonem a za produkčním stolem. Olivia Rodrigo, Stupid Song, to je ta mladší. A ta druhá strana spektra MIA právě teď s jejím průlomovým singlem Paper Planets. Mimochodem letos vydala svoji sedmou řadovku, na které hostuje křesťanský sbor její

0: srpen v Prospánku to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Music. First. Express FM.

chlapík. Do jisté míry taky nenápadný, nicméně přepisuje historii. Drake překonal v hitparádě Billboard letitý hit Michaela Jacksona, když jako jediný solový interpret získal už 14. hit číslo 1. Těch věcí kolem tohohle Kanaďana je celá řada zmíněných hodných, ale na to není čas. Máme tady i jiný umělce. Drake a jeho God's Plan končí ve 10:45 na Express FM. Před námi vzpomínka na kapelu Dread Zone. Pustím vám single Once Upon a Time a ne náhodou, protože Dread Zone vystoupili v roce 2002 posléze v roce 2003 v pražském klubu Roxy na beznadějně vyprodaných dvou show a o klubu Roxy ještě ztratím zmínku, protože o tomhle legendárním podniku v centru Prahy v Dlouhé ulici číslo 8 tuším vyjde na podzim kniha 100 let fenoménu Roxy před klubem, před tou taneční mekou, tam kdysi bylo i prvorepublikové kino a všechno v jednom získáte právě v obsáhlé publikaci Roxy, která by měla vyjít na podzim roku 2026. Všechno to je podmíněné úspěšnou crowdfundingovou kampaní na Donio.cz, tak teď už víte, kam se mrknout, pokud byste ji chtěli podpořit. Dread Zone na Expressu.

Jungle to s těma harmoniema a melodiema zkrátka u mě. Poslouchali jste jejich track The Wave krátce po 11. hodině dopolední. Ladíte Express FM, já jsem Radek a parádní poslech vám přeju. Lizzo Special.

0: 11.10, to je aktuální čas. Aktuální muzika se jmenovala Evolution a byla pod taktovkou partie Nothing But Thieves. Tu další můžete mít zcela ve svých rukou, protože stále k dispozici telefonní číslo 602 604 903. Kam pište SMSky, do té SMSky samozřejmě napište váš hudební tip a já se budu snažit do roztrhání těla ho zařadit do našeho vysílání, ve kterém slyšíte Noizu, Summer Night One, taky Avalanche. S tihle mistři samplingu se pozvali do tracku Every Single Weekend Jamie XX. No a místo v téhle hodině bude mít i pravidelná letní rubrika Nebudu doma.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko, přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Hudba na prvním místě.

Overpass, is this real? Je 22 minut po 11. hodině a blíží se nám zahájení Signál festivalu. Ten proběhne mezi 15. a 18. říjnem. Dobře, tak zas tak rychle se nám to neblíží. Každopádně za dva měsíce, tedy od

Startuje Signál Festival, Festival světla, který už leta letoucí můžete navštěvovat v Metropoli, a letos bude mít, což jste možná zaregistrovali, neuvěřitelnou hudební složku. O afterparty se postará třeba Rojín Murphy a nebo norská dvojice Ryksup a spoustu dalších. Signál Festival zahájil předprodej vstupenek do zóny Signál Insight, která to letos slaví 10 let existence, a ta instalace nabídne celkem 8 zážitků, 8 instalací českých i zahraničních autorů, a to ve velmi netradičních interiérech. Na co se můžete ale těšit specificky, co mám na mysli a co zaujalo mě, tak do Prahy se vrátí Lori Anderson, což je umělkyně, která žije v New Yorku a je to jedna z průkopnic videoartu a taky využívání technologií v umění, což je už nedílná součást jakékoliv performance a instalace, site specific a tak dále. Signál Festival nabídne díky Lori Anderson instalaci o přistání na měsíci, což je ta věc, která mě velmi fascinuje a vás by možná mohla potěšit taky, pokud se nedržíte úplně nohama na zemi tedy. Já jsem v tuhle chvíli vybral velmi tematický kousek k téhle instalaci, k téhle informaci o instalaci. Tady jsou Rapid Eye Movement, čili REM, Men on the Moon, na Expressu.

Už je to čtvrtstoletí, co Jamiroquai vydali desku Funk Odyssey a z ní pochází i tahle ta parádní věc. You Give Me Something, Jamiroquai na Express FM, 5 minut po 11:30.

0: Před chvíličkou jsem si přečetl jeden status kamarádů na sociální sítě zvané Facebook. Ten zněl, že se mu stýská po jižní Moravě. Tak milí Tomáši a vy ostatní, zanechte stesku, tady je pozvánka do tohoto kraje.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Jižní Morava čeká, tak si řekněte nebudu doma a pojďte s námi na výlet. Kromě krajského města Brna rozhodně stojí za návštěvu Ledničko-Valtický areál, rozsáhlá krajinná památka UNESCO. Se zámky Lednice a Valtice, zámeckým parkem, minaretem, kolonádami a krásnými cyklotrasami mezi Vinicemi. Moravský kras s plavbou po podzemní řece Punkvě a propastí Macocha, historické město Znojmo s podzemím, vyhlídkami a vinařskou atmosférou, nebo Národní park Podíjí, zřícenina Nový Hrádek nebo Vinice Šobes. Skrytou perlou jihomoravského kraje je Rudické propadání a okolí Jedovnic v Moravském krasu. Jen kousek za hranicemi kraje i republiky se nachází Dolní Rakousko. Tahle krásná oblast nabízí léto bez zbytečného cestování, za to s pořádnou porcí zážitků. 6 turistických regionů nabízí nepřeberné možnosti pro aktivní a odpočinkovou dovolenou. Wachau láká na údolí Dunaje, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a jednu z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě. Weinviertel zve do romantických sklepních uliček a vinařských obcí i na pohodové cyklovýlety. Mostviertel nabízí oblíbenou cyklostezku Ibstal-Radweg, horskou krajinu i přírodní koupání. Zatímco Waldviertel okouzí hlubokými lesy, rybníky a klidnou přírodou. Vídeňský les spojuje přírodu s kulturou, historickými památkami a vyhlídkami, zatímco Vídeňské Alpy lákají na vrcholy Rax, Schneeberg nebo Semmering, panoramatické výhledy a horské túry. Novinkou letošní sezony jsou také cesty za objevováním regionu na 3 až 5 dní. Propojují známé památky s méně objevenými místy, cyklotrasami, turistickými stezkami, regionální gastronomií i zajímavým ubytováním. Odpočinout si pak můžete v rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Příjemné prostředí se tam potkává s pohodou a přirozenou atmosférou. Areál inspirovaný francouzskou Provence leží v krajině Bílých Karpat a hodí se pro víkendový odpočinek i větší společenské události. Ubytovat se můžete v pohodlných pokojích a prostorných apartmánech. Součástí rezortu je restaurace, venkovní bazén, sportoviště i moderní wellness s vnitřním bazénem, masážními tryskami, výřivkou, finskou bio a infrasaunou a klidovou zónou. Rezort je zároveň skvělou volbou pro svatby, rodinné oslavy, firemní setkání nebo team buildingy. Nabízí dostatek prostoru, ubytování pro více než 90 hostů, profesionální servis a hlavně příjemný personál, díky kterému se tu budete cítit uvolněně. Vyrazit byste mohli i do Veselí nad Moravou, které je skvělou vstupní branou právě do Bílých Karpat. Tady najdete i Dům přírody Bílých Karpat, moderní návštěvnické centrum, kde zdejší krajinu poznáte hravě, zblízka a za každého počasí. Interaktivní expozice vás provede karpatskými lesy, rozkvětlými loukami, pastvinami i světem podzemí. Uslyšíte zvuky místní přírody, pod lupou si prohlédnete semínka lučních rostlin a zjistíte třeba i to, proč jsou bělokarpatské louky tak výjimečné. Nechybí ani tipy na výlety, přírodní zahrada, program pro děti a regionální výrobky nebo suvenýry, které si můžete odvést domů. O prázdninách se navíc každé pondělí a čtvrtek o 10 hodin konají komentované prohlídky s průvodcem. A pokud plánujete výlet teď v srpnu, poznamenejte si termín od 21. do 23. srpna. Ve Veselí nad Moravou proběhnou bartolomějské slavnosti a Dům přírody se připojí doprovodným programem.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás jihomoravský kraj? Pak si jistě užijete pobyt v hotelu Mariel v historickém Znojmě, odkud můžete vyrazit za památkami i vyhlášenými vinařskými stezkami. Nebo v hotelu Rakovec u brněnské přehrady s pohodovou atmosférou a skvělou polohou pro objevování Brna. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
0: Po cestě na Jižní Moravu si dáme jiný výlet proti proudu času. Tohle to je rok 2002, kdy dvojice Lajo Bušvaka vydali skvělou dvoudisku, která se jmenuje Night Works a na ní megahit Love Story na Expressu.

Včera jsem měl hrozně zajímavý poznatek ke zpěvačce Gracie Abrams, ale co bylo včera, neplatí už dnes, ostatně minister kultury by mohl vyprávět. Radek vás zdraví krátce po poledni, to znamená 6 minut, před námi přesně polovina následujícího společného vysílání. Tohle už je pohled na desku z roku 2003, kterou vydal Snoop Dogg pod názvem Paid a Cost to Be the Boss. Spolupracoval na ní s Neptunes a také s Charlie Wilsonem. Beautiful.

0: Tohle byly Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding. Je 12.12 na Expressu za okamžik Tate McRae a taky novinka, kterou vám pustím už za pár minut.
1: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Express. Music first. Express FM.

Tohle je holandská dvojice, která se říká Tin Liquor. Posloucháte naši novinku ve vysílání pod názvem Edge of Forever. Tihleti pánové nemůžou skrýt jasnou inspiraci v hudbě Paula Kalkbrennera, Trent Mollera, Moderatu a dalších podobných elektronických uskupení, ale také čerpají z klasického typického houseového a trancového soundu první i druhé půlky 90. let, tedy hlavně té holandské provenience. Teď, jo, mimochodem, to je dobré zmínit, tahle ta dvojice se objeví, tuším, že v listopadu v klubu Roxy, o kterém byla dnes už zmínka v souvislosti s knížkou, která se připravuje na tomto klubu. Tohle už je domácí Jindy Čermák, který na 5. října chystá novou a já věřím, že skvělou desku podle singlu, který vám večer zahraju, ale o tom za chvilku víc.

Byla to bylo Hippie Sabotage Stay High v remixu od Habits. Zmiňoval jsem, že se ještě malinko vrátím k Andy Čermákovi. Andy Čermák vydá 5. října novou desku. Někdejší lídr klavírista nebo klávesák a zpěvák kapely Sunflower Caravan se opět jak si předvede ve svém ryzím talentu. Já jsem si přichystal na večer do Sunday Night Cream skvělou věc First Impression, která bude na tracklistu té nové desky. Krom toho vám pustím z Brusu novou Eriku Badu. Taky se podíváme za tvorbou parádních Kokoroko. Zazní něco od Kennyho Dope Gonzálese, Soul Persony, Majera Hotna, bude toho zkrátka požehnaně. V 8 večer začíná Sunday Night Cream. Do té doby spousta muziky, třeba i Express Top v 5. Teď ale Snow Patrol.

12.40 na Expressu Role Model High Hopes 3000. Zmiňoval jsem dneska festival světla, Signál Festival, který začne za měsíc. A na afterparty, tedy na mejdanu, třídenní mejdanu, který uzavře festival, vystoupí v pražském klubu Sasazu hned tři po sobě jdoucí velké star hudebního světa. Zone and Two Lines, taky Rickshop a Roy Jean Murphy. Ta zní teď v tracku Evil Eyes z desky Hellestoys.

Skladatel, pianista, zpěvák, textař, herec, producent. John Legend v krátkosti, taky rodák z New Yorkského Brooklynu. Jeho skvělý, tuším už 20 let starý kousek, nazvaný Stereo. Teď se tematicky podíváme a vrátíme k polovičce uplynulého a končícího týdne, kdy jsme měli možnost vidět Perseidy, vidět zatmění slunce, vidět Saturn a spoustu dalších věcí. Tohle už je pohled na desku What's the Story, Morning Glory, kapely Oasis. Champagne Supernova na Express FM.

Woman, tohle je kolaborace mezi Aerostar a taky Peggy Goo, která je hlavní autorkou pod tímhle tanečním kouskem, který jste doposlechli 10 minut po 13. Na Express FM, odkud vám krásné, byť lehce pošmourné odpoledne, popolední, zatem 16. srpna, přeje Radek. Jáchymům obzvlášť mají meniny, tady jsou Bastille, Shadow of the Lights.

0: Tohle je domácí Leny a její rocková podoba, řekněme. Track Casanova se pravděpodobně objeví v rámci tracklistu jejího podzimního připravovaného novýho LPčka. Casanova a Leny končí na Expressu ve 13:45. Za okamžik Alo Black, I Need a Dollar, taky Jason Status, Jay Haas a Ira v tracku Disgruntled a pak další hudební tip očekávám na 602-604-903.
1: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
5: Nebudu doma na Expressu.
4: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
6: Express
7: FM.
6: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestě.

Tohle tady Somber a jeho nejhranější song, alespoň tady na Express FM, My Body Isn't Ready. Tehle ten kousek ovšem přestane být nejhranějším songem, na to dám ruku do ohně. A to krátce po 17, kdy se nové číslo 1 rozvíte od Václava v rámci Express Top.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Jungle.

0: Na filmový titul v podobě Django Django nemůže navázat nic jiného než filmový magazín Filmex. Za ním stojí leta letoucí Veronika Kloušek, vzhledem k tomu, že to je odbornice na slovo vzatá, čili nemůže dělat tuhle tu funkci nikdo jiný než Veru. Filmex na Express FM za okamžik vystřídají Cold Cold Nights Football Part 3. Ladíte Express FM, máme 8 minut po půl druhé.
1: Express Filmex.
2: Na plátna kin tento týden nakráčí Willem Dafoe jako řecký magnát v dramatu Birthday Party. Zavede nás na konec 70. let na středomořský soukromý ostrov Marcose Timoleona, magnáta Onassisova střihu, který tam pořádá honosnou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofii. Oslava slouží jako dokonalá záminka pro různé osoby, pro které je příležitostí, aby se k Marcosovi přiblížili se svými vlastními záměry. Ten je zvyklý absolutně ovládat vše a všechny kolem sebe a tajně připravuje zásadní zásah do života své dcery. Ale i Sofia má pro otce připravené důležité a pro něj nepříjemné novinky. Hosté přicházejí, noc padá, oslava se stává čím dál divočejší a nevyhnutelný střet mezi Marcosem a jeho dcerou se blíží. Birthday Party je filmem o moci, dědictví, lásce zaměňované za vlastnictví a tichém násilí skrytém za výsadami. Odehrává se na rajském ostrově, který se pomalu odhaluje jako vězení. Přibližuje svůj snímek španělský režisér Miguel Ángel Jiménez.
3: You never needed me. You sent me away.
4: I opened my life to him. And he does this, he's a fucking bastard.
2: Do kin míří také domácí novinka Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky, která diváky zavede do prostředí MMA a ve které hlavní postavu stvárnil slovenský herec Milan Ondrík. Hoff je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho ale nečeká známý ring, ale MMA klec. Nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Díky úzké spolupráci s organizací Octagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Z reálných turnajů, gymů, zákulisí i vyprodaných arén. Před kamerou se navíc objeví i skuteční fajtři. Jiří Procházka nebo David Kozma. Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. Spolu s ním se v jedné z hlavních rolí zapotí Ján Jackuliak jako Béla Kardos, přezdívaný maďarský tank. Obávaný soupeř, kterému Hof musí čelit v kleci i na své cestě za druhou šancí. Kromě nich ve filmu hrají Eliška Balcerová, Hanna Wagnerová, Martin Finger a výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Kelina. Titulní skladbu Kletby naspívali Pem Rabbit a Separ.
5: Jestli jsi se zase začal mlátit, tati.
6: Ani jsem se jich nedotknul, přísahám.
7: To je sport tvrdý, tam se s tebou nemažou.
8: Se necháš za prachy sundat, jo?
6: Pomůžete mi.
9: Jak všichni víme, bude to osobní.
1: Express Filmex na Express FM.
10: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

Přibývajícím datem, ne, že by nás nečekali studené noci. Tohle byly Cold Cold Night Football Part 3 na Expressu, 2:15. To znamená pokyn pro mě, že se musím rozloučit, tak se tedy loučím. Přeji parádní neděli, zbytek neděle. Skvělý poslech Expressu, doufám, že je frekvence stále čistá. Jak jsem zmínil, 17:00 Václav Express Top, což je plánováno na hodinu, 5 novinek a 10 nejhranějších singlů. A já vám svoji muziku zase jako vždy přinesu v 8 večer. V 8 večer roztočím další vydání Sunday Night Cream. Budu se těšit i na příští víkend, kdy se opět přihlásím jak v sobotu, tak v neděli mezi 10. a 14. Loučí se Radek, díky za pozornost, díky za váš čas. A opatrujte se, tohle jsou slovenští This is Kevin, Sunday Eve, ahoj.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kbfarben.cz.
1: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, horalem v Tatrách, švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix, buďte in.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?

0: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během Bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/bílé Karpaty.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland Express.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo Gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se Slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kaufland.

0: Erotický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
1: Od září 2026
0: v divadle Hibernia.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Top.
1: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Vítejte u dalšího dílu Express Top, posloucháte Express FM rádio, které najdete po celé České republice, ať už na příslušné frekvenci přes DAB+, nebo úplně nejjednodušeji přes naší aplikaci, ať jste kdekoliv. A dnešní díl je opět pořádně nabitý. 5 novinek, mezi nimi hned 2 velká švédská jména, návrat kapely po 2 letech ticha a jedna změna na samotném vrcholu žebříčku. Začínáme rovnou tou nejočekávanější spoluprací týdne. Swedish House Mafia si k sobě poprvé přizvali Li Kelly. A hned jim to sedlo. Skladbu nahráli ve Stockholmu, na produkci se kromě trojice samotné podíleli i Fred Again, Parisi, songwriterské kredity pak nesou i Max Martin s Oscarem Holtrem. Tedy jména, bez kterých se švédská, ale vlastně celosvětová hudební scéna za poslední 2 dekády prakticky neobejde. Sebastian Ingrosso to pro Vogue Skandinávia popsal jako sen o švédském Avengers týmu a podle všeho fungoval, protože track měl premiéru živě přímo na pódiu na Ibize i na Tomorrowlandu, ještě předtím, než oficiálně vyšel. Pro Li Kelly je to první novinka po jejím letošním albu The After Party a i přes trochu hořkosladký název je slyšet, že jde o jedno z nejpřístupnějších spojení, jaké kdy s elektronickou scénou udělala. Skladba mimochodem předchází dvojici srpnových domácích koncertů Swedish House Mafia na stadionu u Levy v Göteborgu. Jejich zatím největší show vůbec.
1: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
0: Express Top.
1: Novinka.

0: Na desítce se drží Editors z The Rush. K tomu jsme si minule řekli, že jde o ochutnávku 8. alba Surface Echo and Sound, které vychází koncem října. Můžeme přidat ještě jeden detail z natáčení. Kapela se totiž vrátila ke staré práci. Místo skládání po vrstvách ve studiu se všichni sešli v jedné místnosti a nahráli spolu album naživo, tak jak to na svých úplně prvních deskách dělali. A Tom Smith si na nové desce dokonce poprvé sáhl na mandolínu, což je pro kapelu, která proslula temným kytarovým zvukem, docela nečekaný krok. A jdeme k druhé novince, Nothing But Thieves. Ti se vracejí s Baby Cool Evelyn. Třetí ukázkou z chystané páté desky Stray Dogs, která vyjde 25. září. Kapela se na ní hlásí k vlivům Nirvány, Sonic Youth nebo Pixies. A sami říkají, že nahrávání bylo jako návrat do garáže kytarista Doma Craika, kde kapela kdysi vznikla. Nahrávalo se navíc ve stejném Angelic Studios, kde vznikala jejich úplně první deska. Takže jde v podstatě o symbolický návrat ke kořenům. Ke skladbě vyšel i klip s tajemnou postavičkou a psí hvězdou jménem Evelyn, kolem které si fanoušci na sociálních sítích už stihli vytvořit vlastní teorie. Tady je druhá novinka Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn.
1: Express Top. Novinka.

Devítka patří Thundercatovi a A$AP Rockymu. Funny Friends se drží v první desítce, což je pro skladbu, která na albu Distract rozhodně nebyla plánována jako hlavní single, není vůbec špatná vizitka. A jak sám Thundercat několikrát řekl, právě neplánované věci mu na jeho hudbě dělají největší radost. Třetí novinka dnešního dílu nás zavádí do elektronických vod. Tin Liquor a Hellslot spolupracují už po několikáté. Jejich předchozí spolupráce Because You Move Me má na kontě přes miliardu poslechů, takže očekávání kolem nové věci byla vysoká. Edge of Forever vznikalo doslova na cestách, v turbasu, mezi Varšavou a Paříží, kde si kapela s Hellslotem nahrávala nápady za jízdy na notebooku. Zpívá opět Hero Baldwin, stálá členka Tin Liquoru a skladba navazuje na letošní album Dreams of the Machine. Novinka zároveň předchází jejich rozsáhlému 21-datovému severoamerickému turné, které startuje v září a v listopadu se dokonce ukážou i v pražském klubu Roxy. Novinka Express Top.

0: I fucked up quite a few things.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Počkej, ty mě zveš do galerie?
3: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
2: A co tam budeme dělat celý den?
3: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
2: A pak?
3: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
2: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
4: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Na osmičce máme Strokes s Lonely in the Future. Skladba měla svého času neplánovaný bonus. Na festivalu Outside Lands si k sobě Strokes na pódiu pozvali Charlie XCX, se kterou si zaspívali její Take It or Leave It. Takže dvě jména z dnešního žebříčku se před pár týdny potkala na jednom pódiu. Jak dokazuje dnešní chart, obě si vedou skvěle i samostatně. A čtvrtou novinkou dnešního dílu přinášejí Caged the Elephant. Ti se po dvou letech ticha vracejí z Beaches in Tennessee. A je to zároveň jejich první song pod novou značkou Big Loud Rock. Skladbu postavili na kytarovém riffu baskytaristy Breda Schulze. A na produkci se podílel Justin Raisin a Seth Pony, tedy dvojice, která má za sebou spolupráci třeba s Charlie XCX nebo SZA. Zpěvák Matt Schulz o písni řekl, že pro něj symbolizuje to, že se dokázal posunout dál za jedno těžké období svého života a že chtěl o něčem vážném napsat s odstupem s nadhledem. Po dvou letech odmlky je to hodně osobní a upřímný návrat. Tady jsou Caged the Elephant. Express Top. Novinka.

0: sedmičce se drží Jason Status, J-Hus a Irach se svým Disgruntled, nekompromisním návratem ke kořenům britského drum and bassu, jak jsme říkali minulý týden. A poslední pátou novinkou dnešního vydání mají na kontě Django Django. Cameos je první single z 6. alba Django Django s názvem Dowland, které vychází 6. listopadu. Kapela se s ním vrací k jednoduššímu zvuku, po 4 deskách plných žánrových výletů prý chtěli zase zpátky k základům. Album nahrávali v německé venkovské přírodě s produkcí Nicka McCarthyho, bývalého kytaristy Franz Ferdinand a skladatelky Polyester.
1: Novinka Express Top.

0: No a touto skladbou od Django Django Cameos máme za sebou všech pět dnešních novinek. Swedish House Mafia, Lickely, Nothing But Thieves, Thin Liquor Hellslot a Cage the Elephant. Pro připomenutí Express Top sestavujeme čistě podle airplaye, tedy podle toho, kolikrát se která skladba za poslední týden reálně odehrála na Expressu. A pokud vám z nějakých důvodů dnešní díl unikne, nebo alespoň jeho část, tak si ho klidně můžete pustit znovu. Repríza Express Top běží každé úterý mezi 21. a 22. hodinou. Jdeme dál do první šestky. Na ní se drží Adéla s Ain't in LA. A zatím drží slušnou rotaci i pár týdnů po vydání. A to i díky tomu, že skladbu naživo poprvé odzkoušela v dubnu, co by předskokanka Demi Lovato. Takže fanoušci si na ní zvykali ještě dřív, než vůbec oficiálně vyšla. Navíc zaznamenala historický milník pro slovenskou hudbu, kdy se jako první zpěvačka této země objevila v Billboard Hot 100. Tady je místo šesté. Adela, Ain't in LA.
1: Express Top. Číslo 6.

0: tady Express Top a Somber na páté pozici. My Body Isn't Ready si zatím drží místo v žebříčku suveréně a je jasné, že to nebyla žádná jednorázová záležitost, spíš potvrzení toho, že Somber právě prožívá svůj průlomový rok. A pokračujeme rovnou ke čtvrtému místu, kde se drží Gracie Abrams. Z jejího alba Daughter From Hell je tady stále single Look At My Life na čtvrtém místě.
1: Express Top.
2: Číslo 4.

0: Na třetí pozici zůstávají Jazzy a Chris Lorenzo. Invisible tak potvrzuje, že z novinky před pár týdny se stal jeden z nejhranějších klubových kousků posledního období. No a teď už jsme v nejužší dvojce. Na stříbrné pozici se drží Charlie XCX. Její album Music Fashion Film mělo nedávno hodně sledovanou živou premiéru na festivalu Outside Lands a bylo znát, že jde o záměrně jiný přístup než éra alba Brett. Charlie tam stavěla mnohem víc na kytarách a živé kapele, než na klubové atmosféře, na kterou jsme byli zvyklí. A ve svém setu si na pódiu pozvala již zmiňované Strokes. Tohle je druhé místo. Charlie XCX a Wink Wink.
1: Express Stop. Číslo 2.

0: Posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Swedish House Mafia a Licky Lee. Happiness is so sad. Nothing but Thieves, Baby Cool, Evelyn, novinka číslo 2. Třetí novinkou jsou Thin Liquor a Hellslot, Edge of Forever. Mezi novinkami jsou i Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: aktuální 10. místo. Editors, The Rush. Devět, Thundercat a A$AP Rocky, Funny Friends. Osm, The Strokes, Lonely in the Future. Disgruntled, to jsou Jason Status, Jay Huss a Ira, místo 7. Šest, Adela, Ain't in LA. My Body Isn't Ready, to je somber a místo 5. Čtyři, Gracie Abrams, Look at My Life. Na trojce je Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible. A dvojku má Charlie XCX, Wink Wink. Express Top. No a nyní už nás čeká jen jediná skladba, nejhranější song tohoto týdne podle Airplay na Express FM. A je to tedy nová jednička Express Top. Peggy Gou a Ayra Starr se svým Woman si berou absolutní vrchol žebříček pro sebe. Mezikontinentální spolupráce mezi Jižní Koreou a Nigérií tak potvrzuje, že o letošní léto na klubových parketech je postaráno. Gratulujeme k jedničce a díky, že jste byli s Express Top na Express FM. A nezapomeňte, repríza dnešního dílu poběží v úterý od 21. hodiny. Tady je Express Top. Peggy Gou, Ayra Starr, Woman.
1: Toto je nejhranější

Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Music. First. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

Sunday Night Cream.

But I know, and I know, change has gotta come, man.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: repríza pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Jazz.
0: Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream.
1: Cream na Express FM.
2: Listen.
3: Hi everybody. And how are you today?
4: No,

Sunday Night Cream.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.

centrální mozek Fitzima. CML hovoří CML.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Jungle.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM. FM.
2: Vstaň a řekni, kdo seš, doběž jí. Vzadu tam davu, tam cípneš, tak pojď mi. Chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost. Hledej davu, ne. Viděl jsem cípnout, vole, talentu stovky. Pojď, slyšel jsem vylítnou kontrafakt trosky. Začátek repu, PPS a pojď mi, pojď. Magore, jeli jsme, měli jsme.